0: Ale še bit, no, on tohle jindrinka.
1: No, ale, tady bych se
2: jde. Vettel kraber se nýle manke stům.
0: Mano za kážero, co mano za lýho.
1: Ja, vach, das lýhe, svach, lýhe.
2: Vettel kraber se nýle manke stům.
0: Kein gemütke, na, erke, wach, hat runke, se.
1: Ja, man, ich geh sich, hier, hos, hier, hos.
2: Vettel kraber se nýle manke stům.
1: Komm, wir für die Jura, fusche,
0: ja, aber ich, aber ich, guck. Voilà. Mal, haben wir mehr noch.
2: Vettel kraber se nýle manke stům.
3: Witches.